0: My jsme Janka Anka. A nětko, přijonu hodinu za vás zaučíme.
1: Hallo, hallo.
0: Jan, šipku snad, hodinu.